0: co bude dělat, když si to čtení vezme.
1: No tak, to se trošičku demolovali, ale
2: poslízlou potvoru.
0: A nakonec